0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusě, však díky němu jsme tady. Všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mude. Jste neviděli Cigána Gabrioletu?
5: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
6: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
7: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho

0: Garáž Malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost. Odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 31. květen na Skyroku. Na úvod dvě události herckého světa. 31. května 1930 se narodila legenda Hollywoodu Clint Eastwood. Stvárňuje celou řadu filmových rolí a úspěšně ovládá i filmovou režii. Z jeho autorství připomínám aspoň Madisonské mosty nebo Million Dollar Baby.
2: Tak ti hovado, a teď bych tě mohl zastřelit v tou vlastní zbraní.
3: Ale nemoh, není nabitá. Nekali živli totiž munici nefasujou.
2: Co kdyby tě přepad diverzant? Nebo imperialistický hrdlořez?
3: My bychom se už nějak domluvili, žádný strach.
1: V roli nekalého živla jistě poznáváte skvělého Borise Reznera. Ten nás opouští 30. května 2006. Od herectví k muzice. 31. května 1993 podepisují britští poprokový Oasis svou první nahrávací smlouvu s Creation Records Alana McGeeho a otevírají tím svou cestu k úspěšné hudební kariéře. Na závěr politické memento. 31. května 1950 začíná mamutí politický monster proces v komunistickém Československu s Miladou Horákovou a dalšími. Včetně následných procesů je rozdáno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotí a odnětí svobody v délce 7830 let pro celkem 639 obžalovaných. To už jsou čísla, která bychom si měli zapamatovat i v dobách svobody. Zítra pro vás zase vybíráme z dějin, tak nás poslouchejte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
4: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: the train leaves the station, you're gonna have to hang your head and cry.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
4: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
3: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
5: Ty kusě, však díky němu jsme tady. Všechno zařídil on.
3: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude. Se nebyděli cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet, ne kabriolet.
3: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
3: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
2: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
9: Ráno na Skyroku.

0: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve Vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
0: Sport.
1: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
2: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčku nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty 25 bychom měli naměřit taky v neděli.
0: Nejlepší rokový výběr.

0: rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, máte přesně to, co chcete? Pohodu a klídek. Býci, intuice vás dovede k těm nejlepším zážitkům. Blíženci, budete babiči v každé společnosti. Radci, obklopte se lidmi, se kterými je vám dobře. Lvi, stačí tak málo. Dobrá nálada a pár drobáků v kapse. Pany, vaše touha po dobrodružství dostane zelenou. Váhy, klasikám, s úsměvem jde všechno líp. Štíři, vypadá to, že prožijete víkend plný radosti. Střelci, vemte batoh a objevujte nová místa. Kozorozi, zasloužíte si chvilku pro sebe a své oblíbené činnosti. Vodnáři, hvězdy vám do cesty přihrají velmi inspirativní jedince. A co my ryby, měli bychom si odfrknout a nechat se unášet víkendovou atmosférou.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
0: Skyrock.

0: Johana Skyrock.
1: Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Švýcaři mají sice Alpy a svatý klid, ale my jim tam s fanouškama a pořádně nahlas puštěným rokem uděláme pěknej binec. Světový hokej nabírá na obrátkách a my jsme u toho, abychom ti naservírovali každý gól a každý tvrdý hit. Rádio Haná Skyrock ví o každém pohybu na ledě. Buď u toho s námi, jdeme na to.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nechtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile. A ruku na srdce, kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos posítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem proti Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o 3. let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP. Sport. Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu 1. mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
2: Počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přehánky. Teploty budou šplhat až na 26 stupňů Celsia.

0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
2: Na cestách pozor na policejní hlídky, jednu nám hlásíte na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Hulín-Západ a další policejní hlídka stojí u obce Podlesí. Tak tady taky nehusplynu, ať nemáte zbytečně pokutu.

0: Je vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Skyrock. Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své padesátiny pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Kalendárium. Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rastihet, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
6: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
5: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Ráno na Skyroku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
0: Sport.
3: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Teploty dneska stoupají až na 26 stupňů Celsia. Během dne čekáme jasno až polojasno, k večeru se ale přidají mraky a srážky. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. Také zítra se nám budou hodit deštníky a mikina nebo lehká bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupni. Tak s tím počítejte.
0: Doprava.
4: Zatím jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si ale musíme dát na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na D55 na trase Hulín Otrokovice na exitu Hulín Východ a další je na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Hulín Západ. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně víkendovou pokutu.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 31. květen na Skyroku. Na úvod dvě události herckého světa. 31. května 1930 se narodila legenda Hollywoodu Clint Eastwood. Stvárňuje celou řadu filmových rolí a úspěšně ovládá i filmovou režii. Z jeho autorství připomínám aspoň Madisonské mosty nebo Million Dollar Baby.
2: Tak ti hovado, a teď bych tě mohl zastřelit v tou vlastní zbraní.
3: Ale nemoh, není nabitá. Nekali živli totiž munici nefasujou.
2: Co kdyby tě přepad diverzant? Nebo imperialistický hrdlořez?
3: My bychom se už nějak domluvili, žádný strach.
1: V roli nekalého živla jistě poznáváte skvělého Borise Reznera. Ten nás opouští 30. května 2006. Od herectví k muzice. 31. května 1993 podepisují britští poprokový Oasis svou první nahrávací smlouvu s Creation Records Alana McGeeho a otevírají tím svou cestu k úspěšné hudební kariéře. Na závěr politické memento. 31. května 1950 začíná mamutí politický monster proces v komunistickém Československu s Miladou Horákovou a dalšími. Včetně následných procesů je rozdáno celkem 10 trestů smrti, 48 do životí a odnětí svobody v délce 7830 let pro celkem 639 obžalovaných. To už jsou čísla, která bychom si měli zapamatovat i v dobách svobody. Zítra pro vás zase vybíráme z dějin, tak nás poslouchejte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
4: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafokovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
5: S1 Center, zábava pro celou rodinu.
6: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz
9: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Skyrock.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
3: Rádio Hana Skyrock.
4: Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
5: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
4: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: A tož si zas jednou protáhnem brčka na horské tuře v Jeseníkách. Jdem hledat velkou kotleno alias velké kotel. Není to ale nějaké obrovské kastrol dobrýho žvanca. Velkou kotleno varobil horský ledovec v poslední době ledové, což s ohledem na to, že samotný Jeseníka si začal tvarovat až za Starohor, který skončil před 500 000 000 let, to není zas tak dávno. Velký kotel leží na úbočí Vysoké Hole a na jeho dně nandete sníh někde až do července. Toto místo je také označované za botanickou zahradu Jeseníku, někde i celé republiky, ještě bohatší než podobné lokality v Krkonošách. Kolem Velké kotlene se můžete vedat po stejnomenné náočné stezce z Ovčárna do Karlova a pro změna kolem malého kotla to vzít zpátky.
0: Chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Skyrocku. Posloucháte Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
2: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
1: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
0: Sport.
1: Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Sigmy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
3: Čekáme jasno až polojasno. Večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky.

0: 27 stupňů Celzia, na horách 16 až 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přehánky.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
3: Řidiči v Olomouci, pozor na Lipenské. U kruháče na vás číhá policejní hlídka. Policie je aktuálně také na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou na exitu Velký újezd. Pozor si musíme dát také v Bruntále. Tady na vás číhají na ulici Nádražní. Policejní hlídka je také na D1, a to na sjezdu na Mořice. A zpomalit se vyplatí také mezi obcemi Lipová a Seč na Prostějovsku.
2: Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě písmeno A, tak si dáme Alice in Chains. Ti se proslavili jako jedni z představitelů hudebního stylu grunge, tedy scény, která vznikla v Seattlu v 80. letech, ale nejvíc to frčí v 90. Klasika Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Alice in Chains byli od začátku poznamenaní drogovou závislostí dvou svých hlavních představitelů. Na heroinu byl totiž vokalista Layne Staley a taky kytarista Jerry Cantrell. Zejména na nejslavnějším albu Dirt z roku 1992 se v textech ke svým neduhům takřka otevřeně přiznávají.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: V roce 1998 přestávají být Alice in Chains aktivní. A pak se to stalo. V dubnu 2002 byl zpěvák Layne nalezen mrtvý ve svém bytě. Podle koronera si svou smrt pravděpodobně způsobil úmyslně. Předávkoval se speedballem. To je hodně smutné, ale vlastně je to takový typický rockerský konec. Dnes tedy v rokové abecedě Alice in Chains na Skyroku právě teď.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kološtěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
2: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Nejlepší rockový výběr.
5: Skyrock. Skyrock.

hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Krásnou neděli všem, je tu poslední květnový den a pokud zrovna přemýšlíte, jak s ním naložit, tak neseme skvělé tipy, kam vyrazit, které ještě rozhodně stihnete. Přímo v Olomouci můžete vyrazit za skvělou kulturou. V 17 hodin startuje v divadle Tramtárie komedie kabaret Nahatý Shakespeare 2 a v 19 hodin se v Moravském divadle můžete nechat unést romantikou v klasice Romeo a Julie. Pokud dáváte přednost stříbrnému plátnu, olomoucké premiér Cinemas promítá filmovou novinku Jana Svěráka Pět švestek. A co se děje ve zbytku regionu? Sváteční atmosféra vrcholí v Prostějově, kde velkolepě oslavují 885 let od založení města. Na jarmarku na Pernštýnském náměstí ještě pořád potkáte šlechtu i rytíře a pivo i víno teče proudem. Bohatý kulturní program na oslavu hasičů vás stále čeká také na zámku v Plumlově v rámci floriánských slavností. No a filmoví nadšenci v Přerově, v kině Hvězda nebo v Šumperském oku můžou rovněž vyrazit na zmiňovaný snímek Pět švestek. Tak ať už si vyberete cokoliv, užijte si zbytek nedělního dne také s naším rádiem.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Milujeme rok. Milujeme rok.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
2: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
1: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz. Sport. Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
0: Máme přehled. Skyrock.
3: Počasí. Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, v Itálii je 30 stupňů a v Řecku 29. A jak je u nás? Teploty šplhají až na 26 stupňů Celsia, k tomu si užíváme sluníčko. K večeru se ale zatáhne a můžou přijít přeháňky i bouřky. Zítra počítejte také s deštěm, převážně bude zataženo a teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů. Doprava. Na víkendových cestách nám hlásíte policejní hlídky. Pozor si musíme dát mezi Zlínem a obcí Želechovice nad Dřevnicí. Číhají na vás také na D1, a to na sjezdu na Vyškov. Pozor si musíme dát i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. A policejní hlídku nám hlásíte také mezi Svitavy a obcí Opatov. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 31. květen na Skyroku. Na úvod dvě události herckého světa. 31. května 1930 se narodila legenda Hollywoodu Clint Eastwood. Stvárňuje celou řadu filmových rolí a úspěšně ovládá i filmovou režii. Z jeho autorství připomínám aspoň Madisonské mosty nebo Million Dollar Baby.
3: Tak ti hovado, a teď bych je mohl zastřelit v tou vlastní zbraní.
4: Ale nemohl, není nabitá. Nekali živli totiž munici nefasujou.
3: Co kdyby tě přepad diverzant? Nebo imperialistický hrdlořez?
4: My bychom se už nějak domluvili, žádný strach.
2: V roli nekalého živla jistě poznáváte skvělého Borise Reznera. Ten nás opouští 30. května 2006. Od herectví k muzice. 31. května 1993 podepisují britští poprokový Oasis svou první nahrávací smlouvu s Creation Records Alana McGeeho a otevírají tím svou cestu k úspěšné hudební kariéře. Na závěr politické memento. 31. května 1950 začíná mamutí politický monster proces v komunistickém Československu s Miladou Horákovou a dalšími. Včetně následných procesů je rozdáno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotí a odnětí svobody v délce 7830 let pro celkem 639 obžalovaných. To už jsou čísla, která bychom si měli zapamatovat i v dobách svobody. Zítra pro vás zase vybíráme z dějin, tak nás poslouchejte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafokovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
11: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
12: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Švýcaři mají sice Alpy a svatý klid, ale my jim tam s fanouškama a pořádně nahlas puštěným rokem uděláme pěkný binec. Světový hokej nabírá na obrátkách a my jsme u toho, abychom ti naservírovali každý gól a každý tvrdý hit. Rádio Haná Skyrock ví o každém pohybu na ledě. Buď u toho s námi, jdeme na to.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nechtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile. A ruku na srdce, kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos pocítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem proti Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
4: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
3: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS.
5: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Na rok máš nárok.
8: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o 3. let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP. Sport. Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu 1. mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
2: Počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky. Teploty budou šplhat až na 26 stupňů Celsia. V pondělí se ještě více zatáhne, stále nám může zapršet a teploty klesnou i pod 20 stupňů. My ho čekáme dnes i zítra na jedničce.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava. Na cestách pozor na nehody mezi obcí Chorině a Lhotka nad Bečvou. Máme srážku osobáku se zvěří a havárku motorkáře nám hlásíte mezi Jívovou a Domašovem nad Bystřicí. Nohu splynul také na D1 na trase Ostrava Přerov na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Tady číhá policejní hlídka a policejní hlídka stojí také v obci Vikýřovice v ulici Šumperská.
0: Skyrock.

0: Vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafokovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kološtěstí odárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
3: S1 Center, zábava pro celou rodinu.
4: Rádio Hana Skyrock.
5: Skyrock.
4: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.
5: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Kalendárium.

Rockové pecky pro lepší náladu. Skyrock.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
3: Sport. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.

0: bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupňů, tak s tím počítejte. Doprava. Na cestách nás dneska může zastihnout závěrečná etapa závodu Míru. Ta se jede z Krnova do Šternberka. Kompletní info o uzavírkách najdete na webu závodmíru.com. Přímo ve Šternberku počítejte s omezením na hlavním náměstí na ulicích Čechova, Radniční, Partizánská, Úhorní brány. Uzavírka bude také na parkovišti Pánská anebo na ulici Barvířská. A pozor si dejte také na uzavírku v Olomouci v ulici Švermova. Tu si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. Přejeme vám pohodu za volantem.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
9: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
10: Nejlepší rokový výběr.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kluče, však díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mude.
5: Jste neviděli Cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
9: Skyrock.
0: Skyrock.
9: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
3: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než 1/5 české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
2: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
0: Sport.
2: Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Signy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přeháňky, místy i bouřky. Na Moravě ale do večera rozhodně stihneme procházku v suchu. Dát si ale musíme pozor na klíšťata. Jejich aktivita je aktuálně vysoká, takže do přírody jedině s repelentem. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách 16 až 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přeháňky.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
4: V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Ta tady bude až do 6. srpna kvůli rekonstrukci vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A pozor si musíme dát také v centru Holešova. Tady pokračují dny města. Bohatý kulturní a společenský program, kvůli kterému můžete narazit na omezení na ulicích Zámecká, Holajka, Střelnice a taky na náměstí Františka Xavera Richtera. Tak pozor!
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Skyrock.
5: Rádio Hana Skyrock.
4: Skyrock.
6: Rocková muzika od A do Z. To je pořád Rocková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rockové pecky v pořadu Rocková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

Moravsko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Stejně jako na našem rádiu, i v Zábřeze nás čeká strhující hudební zážitek. A to monumentální Mozartovo Requiem. Kdy a kde píše šumperský rej. Olomoucký kraj a Rádio Hana hledá mladé muzikanty a nadějné kapely. Přihlášky na letošní Radio Talent můžete podávat pouze do dnešní půlnoci. Více informací najdete na radiotalent.cz. Záložník Krištof Daněk, odchovanec SK Sigma Olomouc, má za sebou skvělou sezónu a ze Sparty přestoupil do rakouského Lasku. Podrobnosti píše Olomoucký report. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Skyrock.
0: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
4: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
3: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
0: Sport.
5: Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
6: Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, v Itálii je 30 stupňů a v Řecku 29. A jak je

0: stoupají maximálně na 20 stupňů. Doprava. Na Olomoucku pozor, a to hlavně kolem Poděbrad. Žáby v jarních měsících často migrují a proto je můžeme potkat i na cestách. Silničáři a ochranáři pravidelně staví zábrany a čistí speciální žabí tunely pod silnicemi. Tisíce ropuch se díky tomu bezpečně dostanou k vodě bez úhony, ale nikdy nevíte, kdy se rozhodnou jít přes cestu. Tak raději nohu z plynu. Na víkendových cestách také pozor na policejní hlídky nebo na stacionární radary. Jeden máme mezi Uničovem a Šumbaldem, tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě Alice Cooper. Zlatou éru zažívá v 70. Jeho jevištní show byly vždycky originální a hodně drsné. Obsahovaly gilotiny, elektrická křesla, falešnou krev i hrozníše královského. Byla to směsice hororových filmů, kabaretu, heavy metalové muziky a garáž roku. Alice Cooper tak vytvořil divadelní podobu rokové hudby, která se stala známou jako shock rock.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: A teď ještě něco hororového. Zpěvák Alice Cooper je první a zároveň poslední, kdo stvárnil postavu otce Freddyho Kruegera. V žádném jiném díle se tahle postava neobjevila. Jde konkrétně o film Freddyho smrt, poslední noční můra z roku 1991.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Takže v rokové abecedě je tady Alice Cooper. Dneska tak trošku jedovatý song Poison na Skyroku právě teď.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co? Mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Skyrock.
8: Nejlepší rokový výběr. Skyrock.
1: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.
1: I think it's time for a bit of cigar box boogaloo.

0: pokazit.
1: Krásnou neděli všem, je tu poslední květnový den a pokud zrovna přemýšlíte, jak s ním naložit, tak neseme skvělé tipy, kam vyrazit, které ještě rozhodně stihnete. Přímo v Olomouci můžete vyrazit za skvělou kulturou. V 17 hodin startuje v divadle Tramtárie komedie kabaret Nahatý Shakespeare 2 a v 19 hodin se v Moravském divadle můžete nechat unést romantikou v klasice Romeo a Julie. Pokud dáváte přednost stříbrnému plátnu, olomoucké premiér Cinemas promítá filmovou novinku Jana Svěráka Pět švestek. A co se děje ve zbytku regionu? Sváteční atmosféra vrcholí v Prostějově, kde velkolepě oslavují 885 let od založení města. Na jarmarku na Pernštýnském náměstí ještě pořád potkáte šlechtu i rytíře a pivo i víno teče proudem. Bohatý kulturní program na oslavu hasičů vás stále čeká také na zámku v Plumlově v rámci floriánských slavností. No a filmoví nadšenci v Přerově, v kině Hvězda nebo v Šumperském oku můžou rovněž vyrazit na zmiňovaný snímek Pět švestek. Tak ať už si vyberete cokoliv, užijte si zbytek nedělního dne také s naším rádiem.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Odpoledne na Skyrocku.

0: Nejlepší rokový výběr.
1: Skyrock. Skyrock.
2: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky.
3: Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Skyrock.
2: Aktuálně a stručně.
3: To jsou zprávy na Skyrocku.
4: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o 3. let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
2: Sport.
4: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu 1. mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
5: Počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky. Teploty budou šplhat až na 26 stupňů Celsia. V pondělí se ještě více zatáhne, stále nám může zapršet a teploty klesnou i pod 20 stupňů. My očekáme dnes i zítra na jedničce.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Doprava.
5: V Olomouci nám odstartovala největší silniční oprava ve městě. Na Stupkově ulici prochází obnovou silnice, chodníky i osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka bude trvat až do 24. srpna. A na omezení můžete ještě i dnes narazit mezi Velkou Lhotou a obcí Malá Bystřice na Vsetínsku. A to kvůli největšímu srazu amerických aut na Valašsku. Ten se koná v obci Bystřička. Tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Skyrock.

0: Vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Skyrock.
4: Love is a beautiful thing sent from up above. It's a golden ring, Lord. It's a dangerous drug, but it needs a little spark and it feeds on trust.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz. Skyrock. Skyrock.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
6: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
5: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
7: Nejlepší rokový výběr. Skyrock.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Švýcaři mají sice Alpy a svatý klid, ale my jim tam s fanouškama a pořádně nahlas puštěným rokem uděláme pěknej binec. Světový hokej nabírá na obrátkách a my jsme u toho, abychom ti naservírovali každý gól a každý tvrdý hit. Rádio Haná Skyrock ví o každém pohybu na ledě. Buď u toho s námi, jdeme na to.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nehtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile. A ruku na srdce, kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos pocítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem proti Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Posloucháte Skyrock.
3: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení. Sport. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Teploty dneska stoupají až na 26 stupňů Celsia. Během dne čekáme jasno až polojasno, k večeru se ale přidají mraky a srážky. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. Také zítra se nám budou hodit deštníky a mikina nebo lehká bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupni, tak s tím počítejte.
0: Doprava.
2: Na cestách nás dneska může zastihnout závěrečná etapa závodu Míru. Ta se jede z Krnova do Šternberka. Kompletní info o uzavírkách najdete na webu závodmíru.com. Přímo ve Šternberku počítejte s omezením na hlavním náměstí na ulicích Čechova, Radniční, Partizánská, Úhorní brány. Uzavírka bude také na parkovišti Pánská anebo na ulici Barvířská. A pozor si dejte také na uzavírku v Olomouci v ulici Švermova. Tu si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. Přejeme vám pohodu za volantem.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Máme pro vás všechno nejlepší. 3 programy na více než 30 výkonných vysílačích.
5: Největší hity 80. a 90. let.
4: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
5: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritním.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Kalendárium. Posloucháte Skyrock.

0: a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
2: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let látají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
1: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
0: Sport.
1: Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Sigmy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.

0: Teplovia na horách 16 až 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přehánky. Doprava. V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Ta tady bude až do 6. srpna kvůli rekonstrukci vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A pozor si musíme dát také v centru Holešova. Tady pokračují dny města. Bohatý kulturní a společenský program, kvůli kterému můžete narazit na omezení na ulicích Zámecká, Holajka, Střelnice a taky na náměstí Františka Xavera Richtera. Tak pozor!
1: Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 31. květen na Skyroku. Na úvod dvě události herckého světa. 31. května 1930 se narodila legenda Hollywoodu Clint Eastwood. Stvárňuje celou řadu filmových rolí a úspěšně ovládá i filmovou režii. Z jeho autorství připomínám aspoň Madisonské mosty nebo Million Dollar Baby.
2: Tak ti hovado, a teď bych je mohl zastřelit tou vlastní zbraní.
3: Ale nemoh, není nabitá. Nekalí živli totiž munici nefasujou.
2: Co kdyby tě přepad diverzant? Nebo imperialistický hrdrozec?
3: My bychom se už nějak domluvili, žádný strach.
1: V roli nekalého živla jistě poznáváte skvělého Borise Reznera. Ten nás opouští 30. května 2006. Od herectví k muzice. 31. května 1993 podepisují britští poprokoví Oasis svou první nahrávací smlouvu s Creation Records Alana McGeeho a otevírají tím svou cestu k úspěšné hudební kariéře. Na závěr politické memento. 31. května 1950 začíná mamutí politický monster proces v komunistickém Československu s Miladou Horákovou a dalšími. Včetně následných procesů je rozdáno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotí a odnětí svobody v délce 7830 let pro celkem 639 obžalovaných. To už jsou čísla, která bychom si měli zapamatovat i v dobách svobody. Zítra pro vás zase vybíráme z dějin, tak nás poslouchejte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
2: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
1: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz. Sport. Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
3: Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, Itálie

pozor, a to hlavně kolem poděbrat. Žáby v jarních měsících často migrují a proto je můžeme potkat i na cestách. Silničáři a ochranáři pravidelně staví zábrany a čistí speciální žabí tunely pod silnicemi. Tisíce ropouch se díky tomu bezpečně dostanou k vodě bez úhony, ale nikdy nevíte, kdy se rozhodnou jít přes cestu. Tak raději nohu z plynu. Na víkendových cestách také pozor na policejní hlídky nebo na stacionární radary. Jeden máme mezi Uničovem a Šumbaldem, tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rokový výběr.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
2: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Skyrock.
7: Rádio Hana Skyrock.
0: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Stejně jako na našem rádiu, i v Zábřeze nás čeká strhující hudební zážitek. A to monumentální Mozartovo Requiem. Kdy a kde píše Šumperský rej. Olomoucký kraj a Rádio Hana hledá mladé muzikanty a nadějné kapely. Přihlášky na letošní Radio Talent můžete podávat pouze do dnešní půlnoci. Více informací najdete na radiotalent.cz. Záložník Krištof Daněk, odchovanec SK Sigma Olomouc, má za sebou skvělou sezónu a ze Sparty přestoupil do rakouského Lasku. Podrobnosti píše Olomoucký report. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock.

0: vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 31. květen na Skyroku. Na úvod dvě události herckého světa. 31. května 1930 se narodila legenda Hollywoodu Clint Eastwood. Stvárňuje celou řadu filmových rolí a úspěšně ovládá i filmovou režii. Z jeho autorství připomínám aspoň Madisonské mosty nebo Million Dollar Baby.
3: Tak ti hovado, a teď bych je mohl zastřelit v tou vlastní zbraní.
4: Ale nemohl, není nabitá. Nekali živli totiž munici nefasujou.
3: Co kdyby tě přepad diverzant? Nebo imperialistický hrdlořez?
4: My bychom se už nějak domluvili, žádný strach.
2: V roli nekalého živla jistě poznáváte skvělého Borise Reznera. Ten nás opouští 30. května 2006. Od herectví k muzice. 31. května 1993 podepisují britští poprokový Oasis svou první nahrávací smlouvu s Creation Records Alana McGeeho a otevírají tím svou cestu k úspěšné hudební kariéře. Na závěr politické memento. 31. května 1950 začíná mamutí politický monster proces v komunistickém Československu s Miladou Horákovou a dalšími. Včetně následných procesů je rozdáno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotí a odnětí svobody v délce 7830 let pro celkem 639 obžalovaných. To už jsou čísla, která bychom si měli zapamatovat i v dobách svobody. Zítra pro vás zase vybíráme z dějin, tak nás poslouchejte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
1: Melodický rok, to je Skyrock.

0: like my two.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
4: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
3: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
5: Ty kusě, však díky tomu jsme tady, všechno zařídil on.
3: A tento týden ji odlehčíme, nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Jste neviděli cigána kabrioletu?
7: Ne kabriolet, ne kabriolet.
3: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
8: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
3: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
9: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
2: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
10: Skyrock.
1: Skyrock.
10: Rádio Hana.
1: Okruh.
10: Skyrock.

anybody out there who understands. I'm looking for a friend.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký první červen na Skyroku. Začínáme přáním všeho nejlepšího našim rokovým ratolestem ke dní dětí. V gratulacích pokračujeme v rokových vodách u kytaristy Rolling Stones, Faces a Birds Rona Wooda. Narodil se v roce 1947. Mnozí z vás o něm určitě vědí, že kromě hudby se zabývá i malířstvím. Další přání směřuje k dámě rokového nebe Alanis Morissette. Je tu s námi od roku 1974. Z její kariéry si připomeňme třetí album Jagged Little Pill, kterého se prodalo celosvětově přes 30 milionů a Alanis v souvislosti s ním získala 4 ceny Grammy. Další narozeniny probíhají ve světě médií. This is CNN. 1. června 1980 začíná vysílat americká zpravodajská stanice CNN. 24 hodin denně nabízí divákům zpravodajský servis. Velkou peněžní loupež v podobě měnové reformy páchají komunisté v roce 1953. Všechny občany připravují o většinu úspor. 1. 6. banky začínají měnit novou měnu tištěnou v Sovětském svazu v kurzu 5:1, od 5000 výše pak 30:1. Zemi zachvátily vlny protestů, které však díky neorganizovanosti komunisté potlačili. Nakonec příjemná zpráva ze světa politiky. 1. června 1988 vchází v platnost sovětsko-americká smlouva o likvidaci jaderných raket středního a krátkého doletu. Zastavuje se kolotoč zbrojení dvou největších mocností a studená válka pomalu spěje k závěru. Zase zítra naslyšenou s dalšími perličkami.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.